0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
4: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte, ať už nás máte doma, v práci, anebo s sebou v autě na cestách. Tak jak to vypadá na silnicích, to řekneme za malou chvíli, bude doprava. A taky samozřejmě další skvělý hity, tohle by vás mohlo bavit. Hozier Too Sweet, taky novinka Bebe Rexha, Faithless, New Religion, a to všechno za chvíli tady na Hit Radio. Tak dobré ránko, šampioni.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehodu máme teď hlášenou na hlavním tahu z Karlových Varů směrem na Chomutov. Stala se v úrovni Stráže nad Ohří, kde havarovalo osobní auto. Kvůli vyšetřování se chvilku zdržíte.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio FM+.

0: nejnovější ve verech Sa, Faithless, New Religion na Hitrádiu v 8.31, krásné ráno. A tohle bude velké vaření z vody,
1: protože... Velká premiéra.
0: Velká premiéra. Davide, to by se to stalo za dlouho poprvé tady vlastně?
1: Poprvé po 5 letech se mi vybil noťas.
0: Ano.
1: Takže prostě nebude ranní update.
0: No, počkej, jak nebude ranní update? Já to tady mám v programu, takže ranní update bude, no.
1: Dobře.
0: Takže zkusme to, jo.
2: Ranní update.
0: Tak nespomenej si, co tam bylo za zprávy,
1: než se
0: to
1: vypadá. Marek Ztracený bude mít koncert na Letné a počasí bude v pohodě.
0: Tak, pojďme na druhou zprávu.
1: Druhá zpráva byla o tom, že film Spider-Man překonal historické tabulky, za první víkend vydělal asi 360 milionů dolarů. No a
0: třetí zpráva, počkej, já ti pomůžu, já jsem někde čet, že na Moravě by snad měl padnout rekord 40 stupňů dneska.
1: No, tak
0: no,
1: jo.
0: No, tak máme vyřešeno, no. Vyřešeno, já si tady myslím, že kecáš, že to jsi mohl má říct, že potřebuješ odejít dřív, a ne tady říkáš, že máš...
1: Tak to bych tady neseděl.
0: Takže zítra, jo, ranní update.
1: Zítra bude.
0: Tak jo, čau.

0: Tohle je Hit Radio a Celibát. Nic pro Erose Ramazzottiho. 8:39, hezké ráno.
1: Ano, existují lidi, kteří nezvládnou sedět s bejvalkama, bejvalýma ani u jednoho stolu. A pak je tady Eros Ramazzotti, italský zpěvák, který si vzal na dovču dvě svý bejvalý ženy a podle fotek si to jako očividně užívají.
0: Jo, počkej, mě úplně uteklo, oni to byly obě bejvalky teda.
1: Ano,
0: ex,
1: ano.
0: Ex ženy. Tak vlastně, když se na tím jako zamyslíš, jo, tak už na základce se učí, že pravidlo minus a minus dává plus. Vlastně, jakoby.
1: Já si říkám, že buď prostě čas zahojil všechny rány, anebo to dělá to all inclusive, a to, že je to teda italský zpěvák.
0: No, Eros to má teda hodně all inclusive, no. A mě by zajímalo, co vy, brali byste takovou dovču s dvěma vašima ex? Jenom si to představte, zkuste si to představit takhle v hlavě, jaký by to bylo, kdybyste vzali ty dva vaše ex, jakýkoliv. Počkej. Cítíš to, vidíš to tam? Mám nějakou vizi, ale asi by to úplně dobrý nebylo, no.
1: Jsou věci, které je lepší si nepředstavovat možná.
0: Tak, Eros to vzal hodně na Erose. Charlie XCX, Boom Clap, za chvíli další muzika, taky Disturbed, The Sound of Silence. Hezké ránko.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem doktor Jiří Liška, vedoucí klinické jednotky Centra pro farmakologii a analytiku. A povídat si budeme o klinickém hodnocení léčiv. Co to přesně znamená, jak probíhá a proč z něj nemít obavy, uslyšíte v rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
4: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
5: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
4: Klimatizace co topí?
5: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
4: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
2: Hit Radio.

0: 8.50 máte v uších Hit Radio a to nám dělá velkou radost. Disturbed the Sound of Silence. Pojďte se přiznat, pokud odjíždíte na dovolenou, třeba v pátek, tak kolik dní předem už v práci prostě vypínáte, neděláte nic? Den, dva, tři dny? Jo. Průzkumy totiž potvrdili, co my v praxi už dávno děláme. 2/3 zaměstnanců přiznali, že 48 hodin před dovolenou už v práci vůbec nic nedělají a má to i vlastní název dovolenková paralýza. Takže 2 dny před dovčou, před odletem, odjezdem na dovču, děláme úplný nic.
1: Já teda tohle to potvrzuju, jen si jako nemyslím, že to je 48 hodin, ale klidně týden v mém případě, jo. Já už prostě vypínám hlavu a už se vždycky tak těším, že mi nejde nic jiného než těšit se.
0: No jasně, já to mám stejně, já si myslím, nevím, koho se ptali, protože mně 48 hodin přijde teda málo, 2 dny, jo. Ale víš, co nejhorší, na tom se shodneme asi všichni, kdo jsme se tady potkali, že nejhorší je a nejtěžší je předstírat práci. To je prostě nejtěžší.
1: Máš tím nějakou zkušenost, jo?
0: No tak, taky jsem jenom člověk, že? Tak prostě občas se stane, no, tak takhle, hele, kdo to nikdy neudělal, hoď kamenem, no. Já si myslím prostě, že tady z toho průzkumu, co teda tady vyšlo, že poslední 2 dny před dovolenou by měly být neplacený volno, ušetřilo by se za elektriku
1: a
0: nikdo by nikomu nemusel kecat.
1: No.
0: Vyřešeno. Dej to nějak domluvit ještě u nás v práci. Zkusíme to u šéfa tady.
1: Já už běžím.
0: To zase neprojde, no. Tak nic, no.

0: za 4 minuty 9 hodin a to je čas se rozloučit. Úterní snídaní šampionů je na konci, tohle je Pink, posloucháte Hit Radio. No a teď už vám jenom popřejeme, asi jak zvládnete ten dnešek a to horký počasí.
1: Děkujem, že jste byli s náma, snad jste probraný a připravený vyrazit vstříc tomuhle tomu dní.
0: Pokud vám to nestačilo, tak samozřejmě písničky. Máme pro vás nachystaný i po 9. Rihanna, Calvin Harris, Coldplay, taky Michael Andrews, je tam toho spoustu, na co se máte těšit a my se na vás budeme těšit zítra.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Zítra ve středu ráno v 6 hodin.
1: Tak zítra, ahoj.
0: Mějte se, ahoj, čau, čau.
3: Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně na průtahu stráží na to hří, tady se ještě může došetřovat nehoda osobního auta, komplikace pak hlásí D5 před Prahou, kvůli kolonám na Pražském okruhu se to štosuje, aktuálně kolona až po 2. kilometr. Vaše další info z dopravy, tak to posílejte na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Poslouchej i naše podcasty, snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
7: 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Deficit státního rozpočtu v červenci meziročně vzrostl o 8,5 miliardy na bezmála 177 miliard korun. Proti předchozímu měsíci klesl o 7 miliard. Červencový deficit byl druhý nejnižší od roku 2020. Zároveň ale šestý nejvyšší od vzniku Česka. Pořádně rušno dnes bude ve Stříbře na Tachovsku. Proběhne tam totiž taktické cvičení složek IZS. Konat se bude v budově úřadu práce a taky v jeho okolí, kde proto bude omezený pohyb. Neprůjezdná pak bude dočasně ulice U Kaple, a to v úseku od křižovatky s ulicí Ořechová ke křižovatce s Revoluční. V Česku opět padaly teplotní rekordy. V pondělí je pokořilo skoro 60 ze 170 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo bez desetiny 40 stupňů Celsia. Dnes by navíc podle meteorologů mělo být ještě tepleji. Čeští hokejisté podlehli v úvodním utkání Hlinka Grecky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu týmu Spojených států 4-6. Svěřenci kouče Nedvěda prohrávali po 35 minutách 2-6. Ve třetí třetině duel sice ještě zdramatizovali, o obrat už ale potom usilovali marně.
2: Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hit Rádia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz.
3: No, dneska nám bude pěkný vedro na Plzeňsku, v plzeňském kraji 37 stupňů Celsia, na Karlovarsku o trošku příjemněji, teploty okolo 33 a sluníčko všude, kam se podíváme.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Parádní dopoledne s váma Kuba, máme chvilku po 9. hodině, už jenom 3 dny nám zbývají do vyprodaného koncertu Marka Ztraceného na Letenské pláni. Na západě Čech najdeme hned 3 ztracené lavičky a my jsme k jedni z nich schovali hned 2 vstupenky na tenhle ten vyprodaný koncert. Jestli chcete vyrazit, tak právě teď utíkejte k té Lokecký, protože u ní jsou ty vstupenky schovaný, držím palce.

Garage Girls, Mad World, 12 minut po 9. hodině s váma Hit Radio FM+. Parádní dopoledne všem, hlavně teda teďko na Sokolovsko, Karlovarsko. Víte, kde je tam schovaná ztracená lavička? Je to speciální lavička Marka Ztraceného, kterou tam minulý rok umístil vlastně na všechna místa, kde v rámci minulého roku koncertoval. Na západě Čech je to třeba ještě taky Plzeň a nebo Pancíř. No a my jsme právě k té lavičce do Lokte na Tohří dneska ráno schovali voucher na 2 vstupenky na vyprodaný koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni tento pátek od 20 hodin. Je to hrozně jednoduchý, stačí k té lavičce vyrazit, ten voucher tam jako první najít a dát nám vědět, že ho máte. Vyfotit se s ním, krásný úsměv na té fotce, prosím, napsat nám, tu fotku nám poslat a v tu chvíli víme, že už se ten voucher našel. V tuhle chvíli ještě nikdo nenapsal, ten voucher tam pořád je. Kdybyste náhodou nevěděli, kde přesně lavičku Marka Ztraceného, tedy ztracenou lavičku hledat, podívejte se na webové stránky Marka Ztraceného, protože tam najdete špendlík, tam najdete to konkrétní místo a přímo na místě, kde přesně nepovím, najdete právě ten voucher na vyprodaný koncert teďko v pátek. Tak kdo by tam chtěl být? Čekáme, kdo se ozve jako první. Za chviličku Mára Ztracen, dáme si originál, tohle je Sigma.

0: Doufám, že vám je dopoledne taky pěkně do zpěvu. Tady je úterní Hit Radio FM+, tohle byla Avril Lavigne. Už v pátek na Letenské pláni vlastně vůbec první koncert českého zpěváka. Protože na Letenské pláni doteď hrály hvězdy typu Michael Jackson, Rolling Stones, ale vlastně nikdo jako z českých interpretů si tam zatím netrouf. Marek Ztracený tam v tuhle tu chvíli staví lešení, de facto dá se říct stadion, speciální stadion právě pro všechny, tak aby si to užili, a jeho mega koncert začíná už pátek večer v 8:00. Mimochodem ta kapacita je omezená záměrně, ono by se tam jako vešlo daleko víc lidí, ale Marek chtěl, aby to každý viděl, každý si to užil a každý slyšel. Takže ten areál vlastně nebude nějak jako přifouklej a nebude to o tom, pojďme, dáme rekord, bude tady 80 tisíc lidí, to vůbec ne. Je to spíš o tom zážitku. Ten koncert už je beznadějně vyprodaný, to všichni víme. My pro vás Hit Radio FM Plus máme exkluzivně hned dvě vstupenky na tenhle vyprodaný koncert. Stačí najít Ztracenou lavičku v Lochtinách Ohří. Kdybyste náhodou netušili, kde ji hledat, marekstracen.cz, záložka Ztracená lavička, krásný špendlík na mapě. A kdo k té lavičce dorazí jako první, možná, že už se tam hledá a najde voucher, tak dva lupeny na vyprodaný páteční koncert Marka Ztraceného na Letenský pláni budou jeho. Může tam vyrazit. Stačí pouze ten voucher najít. Možná je někde na té lavičce. Možná je někde okolo. Já to vím, ale nepovím. Stále čekáme na to, až se ozve ten, kdo to najde jako první. Pokud jste třeba teď na cestě, pořád ještě máte šanci.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem doktor Jiří Liška, vedoucí klinické jednotky Centra pro farmakologii a analytiku. A povídat si budeme o klinickém hodnocení léčiv. Co to přesně znamená, jak probíhá a proč z něj nemít obavy, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík, žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
6: Léto v Karlových Varech má svou scénu. Přijďte na Summer Stage by Thermal. Užijte si pátek i sobotu na hotelové terase s výhledem na řeku. Koncerty, stand-up komedy, drinky a skvělá atmosféra. Koncerty jsou zdarma. Program najdete na www.thermal.cz.
7: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
1: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

parádní dopoledne. DJ O a tady je Rádio FM+. Stále pátráme, stále čekáme náš WhatsApp 720 870 237. Čekáme na to, kdo jako první pošle fotku s tím voucherem na dva lupeny na vyprodaný koncert Marka Ztraceného na Letenský pláni. Možná, že jsme to schovali teda tak, že to nejde najít. Tak si říkám, pojďme dát maličkou nápovědu. Možná trošičku nevýhoda pro ty, co třeba už jako hledají a nemají to rádio v uších. Na druhou stranu mají ho mít v uších. Já to prásknu. Možná bych úplně neměl, ale jestli jste na cestě, jestli jste někde okolo a hledáte, tak ten voucher na dva lupeny na koncert Marka Ztraceného najdete na té lavičce. Kde přesně? Tak to už je na vás. Tak pátrejte, stále čekáme na to, kdo bude první. Teď další hity, tady je Nirvana.

0: Za 100 let tady je Hit Radio FM Plus. Nádherný dopoledne, pokud se chystáte v pátek na vyprodaný koncert Marka Ztraceného na Letenskou pláň, tak svým způsobem dobrá zpráva, protože meteorologové tady strašili, že v pátek by měli přijít nějaký lijáky, že bude celý den pršet, ale fakt jako hodně. Jak to tak bývá s těma předpověďma, všechno se to změnilo, žádný lijáky nepřijdou, pršet nebude, bude dál sucho, vedro a teploty nad 31 stupni Celsia. Takže sebou nejenom vodu, ale taky opalovák, nějaký ten klobouk a dobrou náladu. Kdybyste tam chtěli být, stále čekáme na někoho, kdo si najde schovaný lupeny na ten vyprodaný koncert. Jsou schovaný u ztracený lavičky v lokti, tak odem tam.
1: Dekorativní kámen Volcano udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
1: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: A je to tady zase. Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
5: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
6: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Cigala, Paloma, Fade, hezký dopoledne, už jsem chtěl říct odpoledne. Je úterý, s vámi Hit Radio FM+. Zprávy v 10 jsou nachystané, předtím jdeme ještě na silnice. Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně na příjezdu do Třemošn na severu Plzeňska ve směru od Plzně. Máme hlášenou hned za kruhovým objezdem nehodu 4 osobních aut. Počítejte s tím, že to tady bude komplikovaně průjezdný. Vaše další info, tak to nám posílejte na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
6: Tohle je boží.
5: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
5: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
7: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
8: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
7: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
8: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
9: Těšíme se na tebe.
8: Farma Park u Toma CZ.
7: U Toma, tam to všechno začíná.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
13: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
14: Máme 10 hodin. Dobré dopoledne. U krátkých zpráv přeje Bára Purkártová. Česko zažilo tropickou noc. Na Kroměřížsku teplota celou noc kolísala dokonce kolem 29 stupňů Celsia. Minimální teploty se pak na většině míst pohybovaly kolem 20. Vlna veder bude v Česku pokračovat i dneska. Na jihu Moravy budou teploměry opět atakovat 40 stupňů Celsia. Nýrsko dokončuje svoji největší letošní investici. Jde o rekonstrukci kanalizace, vodovodu, silnice a osvětlení v části Hodousice za více než 50 milionů korun. V obci dosud nebyla kvalitní voda, chyběla tam taky splašková kanalizace. Na obloze spatříme mimořádnou astronomickou situaci. Nastane výrazné zatmění slunce a následovat bude i meteorický roj Perseid. Víc nám řekne astronom Petr Horálek.
15: Slunce bude zakryto měsícem z více jak 80%, čili bude to opravdu velice výrazný zákryt. Samotné zatmění bude pokračovat ještě při západu slunce a hned v zápětí v průběhu té nadcházející noci bude vrcholit meteorický roj Perseid. Ten je zajímavý tím, že zejména v ranních hodinách, tedy až 13. srpna, by mohlo zazářit až 80 metrů za hodinu.
14: Úkaz nastane už příští týden ve středu 12. srpna. Pozorovatelný bude po 8. hodině večerní z místa, kde je co nejméně světelného znečištění. Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu vítězně. Ukrajinku Oleksandru Olejnikovovou porazila 2x6-4. Nikola Bartuňková pak při debitu na tomto turnaji vyhrála nad domácí Biankou Andreskuovou v prvním kole 7-5 a 6-4.
16: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
0: Dneska bude vedro. Na Plzeňsku 37, na Karlovarsku 33 stupňů Celsia a k tomu po celý den sluníčko. Až na večer se ojediněle můžou hlavně na severozápadě objevit bouřky.
13: Hit Radio FM+.
0: Ta zásadní zpráva dneška je, lístky na Marka Ztracenýho se našly. Jak to probíhalo, tak to vám otajníme za chvilečku. Teď Imagine Dragons.

0: startovali velkou pátrací akci, a to po dvou lupenech na vyprodaný koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni už tento pátek od 8 večer v Praze. Milan je na telefonu. Milane, ahoj.
1: Ahoj.
0: Teď už asi můžeme teda prásknout, že ty lístky už se našly, to znamená, pokud je někdo na cestě do Lokte, tak de facto se může otočit, protože majitelem těch lístků seš ty. Otázka je, odkud jsi? Jsi přímo z Lokte?
1: Jsem přímo z Lokte, ano.
0: To znamená, že když jsi slyšel, že ty lupeny tam jsou, tak jsi vyrazil z práce nebo jsi byl doma?
1: Doma, tak, a hned jsem vyrazil.
0: A byl tam ještě někdo okolo, kdo šmejděl, pátral, nebo jsi tam byl sám?
1: No, nešmejděl, pán seděl na lavičce, asi nevěděl, no. Jsem rád, že to nás malo to štěstí.
0: Takže si pánovi vlez de facto mezi nohy, protože to bylo nalepen ze spoda té lavičky.
1: Ne, počkal jsem, jestli pohledal, dal jsem mu příležitost. Když se nechopil, tak jak odjel, hned se vyrazil.
0: Hezký. Tak to je ale zase od tebe jako pěkný, že si dal pánovi příležitost. Mimochodem teda, jak dlouho trvalo to najít? Jako bylo ti jasný hned, že je to pot, nebo si to slyšel?
1: Nebylo. Dal mi info vlastně švagrová, takže jsem tak pohledal okolo a první, co mě napadlo, kouknout se po tu lavičku, no.
0: Počkej. Jak jako švagrová? Takže ona poslouchala rádio, ty si hledal a dávali jste si... No jasně, pozdrav, protože díky ní si to našel.
1: Moc ti zdravím a moc ti děkuju, no.
0: Tak teď je otázka, vezmeš švagrovou nebo koho?
1: Ne, vezmu svoji paní. Mám moc ráda Marka a Lokti Smraní byli už několikrát, tak aspoň to štěstí má, že pojedeme i tam na tu Letnou.
0: Hele, krásný, to jsou důležitý plusový body, takže velká gratulace, užijte si v pátek Marka, měj se parádně.
1: Navrovně.
0: Ahoj. No tak videa, jak to bude v pátek probíhat, to vám všechno budeme přenášet. Tady u nás poslouchejte Hit Radio FM+. Teď Gigi D'Agostino, krásný úterý.

0: vedro, není kam chvátat a tak jsme nasadili takovou pohodovou notu. Bruno Mars, tady je Hit Radio FM+, nádherný dopoledne, za chviličku dáme asi největší současný letní hit. Budou tady zástupci K-popu, Hunter X a Golden, no a protože ty tropy na západě Čech budou pokračovat dál a budeme se smažit ve vlastní šťávě, spíš vlastně dusit, tak mám hned dva krásné tipy na to, kam se vydat, kde nebude vedro. Jo? Půjdeme se zahrabat pod zem, doslova. Buďte dál s náma.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
10: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen

Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Radio.

0: Anthrax a Golden, jak jsem slíbil, tak jsem taky zahrál. Tady je Hit Radio FM Plus a krásný dopoledne všem. 3 minuty po 10:30. Vedra. A bude to pokračovat, žádný dešť, který teda na začátku tohoto týdne meteorologové tak trošičku slibovali, se údajně konat nebude, prostě minimálně do neděle budou 31 a vejš teploty. To znamená, pokud máte tenhle ten týden volno, nebo třeba o víkendu, chtěli byste někam vyrazit a nechcete být zavřený doma kvůli těm vedrům, tak jedině do podzemí, nic jiného, krom teda nějakých koupališť, ale tam bude jako narváno. Plzeňský podzemí, tak to je otevřený, já jsem koukal, dneska je teda jako narváno, dneska už nemáte moc šanci se tam dostat, jsou jako jednotky míst, ale třeba zítra ještě zbývají jako termíny, kdy tam je třeba po 20 ještě jako volno. Příjemný, krásný, teplota mezi 10 a 12 stupni a na konci dostanete i plechovčičku. Čeho? No tak to je asi všem úplně jasný. A pokud to máte do Plzně dál, tak Důl Jeroným na Sokolovsku, ale já jsem tam byl a to je teda fakt skvělý zážitek. Je pravda, že je to trošičku jako náročnější, takže pevnou obuv a úplně to třeba není jako pro děti, ale zážitek absolutně boží. Prostě jdete do dolů, jenom s baterkou, prostě s průvodkyní, nikde žádný jiný světlo, všude prostě jenom tma a vy si nesete takovou tu hornickou baterku okolo krku a kdyby vám zhasla, tak jste v pytli. Otevřenou mají taky od pondělí až do neděle, vždycky od 10 do 16 hodin, tam 100% doporučuji vyrazit. Teď trošičku provokativně dáme Miraje, když nemůžeš, tak přidej, v tomhle vedru bych se tím úplně neřídil.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: frekvencí, za chvilečku si dáme taky Liquido. Kam vyrazit? A víme taky, co se u nás o víkendu bude dít, kam se můžete podívat. Pokračují třeba filmové večery, letní filmové večery, a to z finále Plzeň. Festivalfinale.cz, tam najdete kompletní program. Program teďko se bude 7. a taky 8. promítat v restauraci Roští v Křivnicích. 7. to bude tedy v pátek dovolená v Českém ráji a 8. v sobotu, to pak od 20.30, to znamená od 8:30, bude film Bardotky. Žít to bude o víkendu taky v Letňáku ve Stodě, protože v sobotu tam v 8 večer začínají 90. To znamená, jestli máte rádi Eurodance a všechno takový to taneční, co se v 90. letech hrálo, tak rozhodně nezapomeňte letní kino Stop. A pozvu vás taky ještě do Karlových Varů, Soundstage by Thermal. Každý víkend na terase hotelu Thermal koncerty a nebo stand-upy. Koncerty jsou zdarma, no a vstupenky na ty stand-upy tak ty koupíte na thermal.cz. Konkrétně tenhle ten víkend, v pátek, se můžete těšit na Nikolu Jokiče.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Hernaudětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
1: Hit Radio FM+.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: defunto.
1: Juané sa za 2 minuty 11 hodin, hezký dopoledne. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikace dál hlásí dálnice D5. Kolony se tvoří před Prahou po 2. kilometr a stále bacha taky na příjezdu do Třemošný na severu Plzeňská ve směru od Plzně. Tady se došetřuje nehoda 4 osobních aut. Vaše další info, tak to posílejte na WhatsApp 720 870 237.
2: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
3: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
4: Tuto topí?
5: Kde?

0: To topí CZ.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
5: Je 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Takzvaný modul leteckého hašení, který spolu s vrtulníkem tvoří dva piloti, dva technici a tři hasiči, do Francie odletěl v předminulém týdnu. V Plzni se dočasně uzavřel bazén na Lochotíně. Jeho vnitřní část čeká tradiční letní údržba. V provozu proto zůstává pouze venkovní areál. Otevřený je denně od 9 do 12 hodin. Dočasně je tam navíc snížené vstupné. V irském Dublinu se dnes koná pohřeb hudebníka Glena Hansarda. Zemřel minulý týden při tragické nehodě na motorce. Bylo mu 56 let. Smuteční obřad katedrále svatého Patrika začne v 14:30 odpoledne a živě ho budou přenášet i některá média. Fotbalisté Sparty jako třetí český celek zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů doma od 8 přivítají Lyon. Za francouzský celek nastupuje Pavel Schulz. Český reprezentant ale do duelu na Letné dnes kvůli zranění kolena nezasáhne.
3: Získej víc ze svého rádia. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma. Přihlas se teď. Hitradio.cz.
6: Maxima dneska okolo 37 stupňů Celsia, na Karlovarsku bude jenom lehce chladněji, ale to vedro nás dneska trápit bude úplně všechny. Na večer takto bacha, na severozápadě se můžou objevit i silnější bouřky.
3: Hit Radio FM Plus.
6: Rádi dopoledne, hoďka do oběda, no a k tomu ještě předtím ty nejlepší hity na západě Čech. Tady je Kelly Clark.

Kamaráda by mine, hezký dopoledne. 11 minut po 11. ladíte Hit Radio FM+. Teď vás pošlu na naše sociální sítě, konkrétně na Instagram. Příští víkend 15. totiž do Lokte přijedou jeleni, a to se svým Jelen Festem. Celý odpoledne pro celou rodinu, k tomu taky třeba ještě navíc poetika, dětská autogramiáda a spoustu dalšího detaily, tak ty najdete na jelenfest.cz. Ale to podstatný, my pro vás máme lupeny. Hned pro 5 z vás máme po 2 vstupenkách na našem Instagramu. Je to hrozně jednoduchý, stačí do komentáře napsat, kterou písničku od kapely Jelen máte úplně nejradši. A ne, všechny není odpověď. Ne, úplně v pohodě, když napíšete všechny, je to naprosto v pořádku. Budu držet palce, ještě jednou Instagram Hit Radio FM+. Teď David Guetta a Memories.

0: One Republic a Counting Stars, za chviličku Lady Gaga, taky Enrique Iglesias, to všechno ještě do pravýho poledne, no a ve čtvrtek dopoledne v 11 další live s Jirkou Pelnářem. Tentokrát budeme mít za hosta pana doktora Jiřího Lišku, vedoucího klinické jednotky ve společnosti CEFA, tedy Centra pro farmakologii a analytiku. No a o čem bude řeč? Budeme si povídat o tom, co je to klinické hodnocení léčiv a proč z něj není třeba mít obavy. Tak ve čtvrtek v 11 poslouchejte live s Jirkou Pelnářem, taky Hit Radio FM Plus, no a kdybyste to náhodou nestihli, tak všechny díly live s Jirkou Pelnářem najdete na Spotify i na našem webu.
1: 6, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, mimochádná zpráva. Desachík žehe krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
7: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
8: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej, v tom moři.
9: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
8: To musí být ryby úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
9: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnic, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.

letní hit za druhým do vás sázíme dneska. Enrique Iglesias, Hit Radio FM Plus je s váma. Blíží se taky pravý poledne, to znamená nejenom oběd, ale taky pelny a srdcovky. A dneska, myslím si, single, který musí zaznít na každý nejenom vesnický zábavě. Jakmile to začne hrát, tak je prostě parket plnej. Už 12 dní. Vzpomínka na Petra Mukáta nás čeká dneska po 12. hodině, tak leďte srdcovky a už teď klidně pište, co byste chtěli, co jste dlouho neslyšeli, co by vám udělalo radost, Pelny vám to rád zahraje. 777-937-777, to je náš WhatsApp, kam můžete právě tu vaši srdcovku, to, co máte nejradši poslat. Ode mě je taky jedna velká srdcovka, tady je Bruce Springsteen. Krásný dopoledne všem na západ Čech.

0: Tohle je naprosto boží single Láska na první poslech. Lipo, Krištof, tak to stíháme do 12. Pak teda Pelny a taky Srdcovky, nicméně po 15. hodině. Já říkám poloviční divoký západ. Bude tady David sám, protože já mám vlastně odteď dovolenou až do pátka, takže se uslyšíme až příští týden. Ale bacha, David pro vás má dneska odpoledne dvě vstupenky na Hot Rock Fest. Příští víkend v sobotu v 10 večer se tam vidíme. After party Hit Radio FM+. To bude zase velký. A ráno to bude taky velký. Tak se na vás těšíme, buďte dál s náma s Hit Radiem FM+, ahoj. Hit Radio. Jenom hity. Hit Radio. Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zpěla doda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět tlapková patrola.
1: Tohle je boží.
0: A taky si tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
1: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
0: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vážná nehoda se došetřuje nedaleko Plzně. Došlo k ní na příjezdovce do Třemošné směrem od Plzně, kde se srazila 4 osobní vozidla. Počítejte tam se zdržením. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
4: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
3: Klimatizace co topí?
4: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
3: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
6: Hey, this is Ava Max. All the hits.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Obce dostanou peníze na údržbu malých vodních nádrží. Ministerstvo zemědělství na to vyčlenilo 300 milionů korun. Za dotace obce pak postaví nebo opraví hráze, břehy, výpustné objekty nebo odstraní usazeniny. Žádosti bude možné podávat od 7. září do 7. října. V červenci na české železnici zemřelo 10 lidí, meziročně o 2 méně. Loni evidovala drážní inspekce za prvních 7 měsíců 124 usmrcených, letos 91. Dosavadní letošní bilance zraněných je pak na železnici 77, o 17 méně oproti loňsku. A k mimořádným událostem došlo v červenci na 16 přejezdech. Léto je pro malé a střední podnikatele obdobím, kdy nejčastěji hlásí pojistné události. Potvrzuje to Adéla Janů, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
9: Nejvíce škod přitom vzniká při běžné obsluze nebo manipulaci s majetkem. Vliv mají i sezónní práce nebo četnost letních bouřek. Mnoho podnikatelů také stále podceňuje rizika a spoléhá na to, že se jim nic nestane. Naše statistiky zároveň ukazují, že muži častěji podnikají ve stavebnictví, řemeslech nebo autoservisech, zatímco ženy převládají v ubytovacích, kadeřnických a účetních službách.
8: Teď se ještě podíváme k nám.
0: Vláček, který jezdí do zoologické zahrady v Plzni, hlásí změnu. Od pondělí je totiž z technických důvodů mimo provoz. Jezdit nebude během pracovních dnů. Linka 76 tak nadále zůstává v provozu jen o víkendech, zatím až do odvolání. Její trasa se ale nemění. Z náměstí Republiky do zoo a zpátky.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Dál u nás na západě Čech bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno. Pak se objeví i dešťové přehánky. Teploty mezi 36 a 39 stupni Celsia.

Nádherné a tropické poledne přeju, 12 hodin 2 minuty, posloucháte Hit Radio. Je úterý 4.8., den, kdy budou zřejmě padat další teplotní rekordy. A je dost možný, že klidně budou začínat 4 na začátku, jo? To je prostě realita dnešních dní. Tak snad dneska najdete cestou na oběd anebo z práce domů i nějaký stín. My si dáme opět 5 legendárních hitů po sobě, to znamená dáme si hity, které nikdo zastínit nemůže. Ty září víc než hvězdná obloha. No, a když si teď představíte oblohu plnou hvězd, zkuste to na chviličku, jo, na malou chviličku, zavřete oči, představte si, že vidíte nádhernou oblohu, která je plná hvězd, jo, tamhle vlevo je velký vůz, vidíte ho? Super. Tak koukněte kousíček doprava, tam jsou 3 další zářící hvězdy. Tak ta úplně vpravo je tahle srdcovka. A pokud jste tohle teď dělali se mnou, tak jste stejný blázni jako já a proto vám jako první srdcovku posílám hit, který je vlastně přesně pro nás. Bláznovo zahrada, na který rostou citrony.

0: Rose Garden, Lemon Tree. Srdcovka číslo 1, rok 1996.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Páni, rok 1996, to už je 30 let zpátky. Kolik vám bylo tenkrát? Mně bylo 10 a měli jsme doma pejska. Byla to fenka jménem Benny, tedy Beninka. Byl to jeput. Jezevčík křížený s pudlem. Dlouhá jako jezevčík, jo, krátký nohy, ale kudrnatá jako pudlík. Fakt krásná. A byla s náma doma skoro 19 let. Od mých 3 do 22. Mazec. No a když máme dneska ty srdcovky, pojďme zavzpomínat na něco fakt jako krásného z našeho dětství. Na naše první domácí mazlíčky. Jo? Pejsek, kočička, morče, je to jedno, protože jestli nám v tom srdci opravdu někdo zůstal, tak jsou to právě oni. Napište mi, jakýho jste měli doma domácího mazlíčka, jo? Jak se jmenoval? Kolik vám bylo, když rodiče ho domů poprvé přinesli? A nebo cokoliv, co vás napadne. Jakoukoliv příhodu, jakoukoliv vzpomínku. Pojďme si takhle společně dneska vykouzlit úsměv na rty vzpomínkou na ty naše němé tváře, které s námi byly v průběhu našeho dětství. A ideálně mi napište i v jakém roce se ten příběh stal, já k tomu najdu nějakou srdcovku. Třeba tahle, kterou tady mám, tak ta je z roku 2000. Je celkem jednoduchá, zpívá se v ní tam tam ta rada dam tam ta ta rada dam tam tam ta rada dam. Poznali jste to? Je to Petr Muk, Zrcadlo, rok 2000, tak si zaspívejte s náma.

0: Story, tedy nekonečný příběh. Asi chápete, proč jsem zařadil tuhle srdcovku.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když dneska vzpomínáme na naše domácí mazlíčky, tak jsem prostě musel zahrát tenhle hit, ve kterým lítá ten nejznámější pes našeho dětství, a to Falco. Akorát teda nebyl to pes, ale lítací drak. A nemenoval se Falco, ale Falkor. Český dubbing si to tenkrát upravil podle sebe. Ale no a co? No a co? Mně to nevadí. Pro mě je to pořád lítací pes Falco. No a Falka měla doma taky Lenka, která píše: náš první pejsek byl Falco, byl to cocker španěl, miloval tenisáky a nejlíp na světě hledal v lese borůvky. Bylo mi 5, když ho naši přinesli domů. Tenkrát jsem strašně plakala a málem ho umačkala. Moc děkuju za tuhle vzpomínku, mám slzu v očích, ale usmívám se. Já děkuji za tuhle zprávu. Další SMSka. Při vzpomínce na naše domácí mazlíčky si hned vzpomenu na mýho staršího bráchu, který ve svý pubertě a já jako malá holčička si vždycky pořídili nějaký zvíře. A já jsem se ho ptala, jestli to zvíře můžeme mít spolu dohromady, a on že ne, že nikdy. Jo, pak mu vydrželo tak 14 dní a pak to zvíře ho omrzelo, takže nakonec stejně vždycky bylo moje a musela jsem se o něj starat. Ale měli jsme třeba ježka, strašilky a podobně. Tohle je jako dokonalý příběh. Jako očekával jsem hodně, ale ježek jako domácí mazlíček, tak to tady teda ještě nebylo. Já záměrně vybírám teda tuhle italskou partu, protože v tomhle videoklipu tak tančí frajer, který má na hlavě masku krokodýla, potom nějakýho kozla a tak podobně, a u toho tam s ním tančí zase jako dívka, která na něj kouká, tak myslím, že takhle nějak to asi vypadalo u vás doma. Rok 1994, kapela!

Terminology.

0: je to trošku novější. Tohle je rok 2010 a britský hudebník, který se rozhodl, že spojí pop, rock a k tomu taky dubstep. Alex Klár na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla pátá a poslední srdcovka. Za chviličku ještě srdcovka na vaše přání, tak na WhatsApp 777-937-777 mi můžete napsat, co byste dneska chtěli slyšet. Já tady mám ještě pár vašich vzpomínek na domácí mazlíčky, což je téma dnešních srdcovek. Je tady spousta zpráv, ale ještě napsala Kristýna. Jestli si pamatujete, pokud jste poslouchali dneska srdcovky, tak to je ta dívka, která doma měla nejenom strašilky, ale dokonce i ježka jako domácího mazlíčka a píše, mám ještě jeden příběh, mám ho teda jenom z vyprávění, protože jsem ještě nebyla na světě. V roce 1973, když se narodila moje mamka, tak měli chatu na Vysočině a když vyrůstala, tak vyrůstala zároveň s malou srnečkou, která se jmenovala Lucka. Moje babička s dědou, oba myslivci, i našli někde na silnici a vzali si ji domů. A mámka vždycky vypráví, že sunár, který měl být její, tenkrát taky ho pila srnka Lucinka. Dobrý, skvělá rodina. Já bych jednou chtěl být u vás na obědě a poslouchat v neděli takhle u oběda vaše rodinné historky. Dokonalý. Kristý, děkuji moc za tyhle zprávy, vám všem taky. Za zprávy, když vzpomínáte na vaše domácí mazlíčky. Většinou to byl pes a nejčastější rasa mimochodem, tak se mi tady objevuje vlčák a jako asi nejlepší jméno, tak je vlčák civil. Ano, byl to bývalý policejní pes, ale dokonalý civil, to za mě skvělý. Tak, zase zpátky do pozoru, rozkaz zní jasně, napište mi, co byste chtěli slyšet jako srdcovku na přání na 777-937-777, dáme ji za chvilku, tady na Hit Rádiu.
2: Nákupy v onlineshop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
2: www.onlineshop.cz. A je to tady zase Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.

Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Damiano David na solové dráze s hitem Next Summer 12.34 právě teď.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Asi jste si nestihli se řídit hodinky, ale to vůbec nevadí. Pro nás je nejdůležitější, že teď je čas na srdcovku na přání. Srdcovka na přání vybírám z WhatsAppu 777-937-777. Je tady spousta zpráv, ale Petr mě potěšil. Peťo, moc hezký výběr. Píše, zdravím a přeji pěkný horký den. Díky moc. Za mě velká topka a srdcovka, co se už nehraje, Fugees, Ready or Not. Je to skvělá kapela a skladba, která vylétla, ale stejně byla ve stínu Killing Me Softly. Díky moc, zdraví Peťa. Tak Peťo, to vypadá, že tady máme nějaký odborníka teda na našem WhatsAppu. Skvělý. Mimochodem, přesně jsi to popsal, je to tak? Za mě jako fantastický hit, Ready or Not. Killing Me Softly, jasně. To je prostě od nich jako nejhranější věc. Byť je to cover verze původního hitu ze 70. let. Tohle to už je Ready or Not, jejich vlastní tvorba. Je teda pravda, že pod kresovou hudbou, tady sample, tak ten si půjčili z 80. let od irské zpěvačky Eni, ale jinak je to prostě jako jejich. A podepisuju, že v rádiu už se to nehraje. Je to obrovská škoda. Proto je tady Hit Radio a srdcovky. Fugees.

0: Malá kouzelnice, Dua Lipa, Houdini.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Posloucháte Hit Rádio s Jirkou Pelnářem. 12 hodin 42 minuty, chvíle, kdy nám končí úterní srdcovky. Opět děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Zítra znovu pokračujeme. Zase začínáme v pravé poledne. Pokud byste si i nadále chtěli vychutnávat další hity z 80. let, 90. let, začátku milénia, tak můžete klidně Hit Radio Classic normálně přes naše webová rádia, anebo večer mezi 18. a 21. tak vás čekají 3 hodiny dalších nádherných skladeb, balad, diskotékových písní, prostě všeho, co jsme poslouchali, když jsme byli o kousek životem méně zkušenější. Nebudu říkat, když jsme byli mladí. Za chvíli, tady u nás na Hit Radio taky něco z našeho mládí, například Green Day, skupina, kterou jste možná měli i na kazetě ve Walkmanu. K tomu přidáme Evu Farnou společně s Mirajem, dáme jejich společný duet Vzpomeneš si, no a pak nás čekají taky nejnovější zprávy. Dál zůstaňte s Hit Rádiem, my pokračujeme dál. Tak ještě jednou krásný poledne.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, za dvě minutky bude 13 hodin. Lucie už je připravena s úsměvem na rtech, tak to vypadá, že budeme mít i pozitivní zprávy, ale jsme tady doufám. No a ještě předtím aktuální info z dopravy. Jak se u nás jezdí? Uslyšíte právě teď.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu na Sokolovsku. Stala se v Kraslicích, kde se srazilo osobní a nákladní auto. Silnice je tam teď průjezdná jen kyvadlově a zdržení je v obou směrech. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Maxi, kdo vybírá podlahu?
4: Ty.
3: A kdo jí položí?
4: Já.
3: Super, jedeme do Baumaxu.
5: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
3: Luxusní vzhled.
5: Snadná pokládka.
3: Akce platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Převod vozidla na nového majitele bude jednodušší. Můžete ho provést online, kupující pak celý proces dokončí na úřadě za vás. Veškeré kroky je pak možné sledovat také na portálu dopravy. Doplní mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
12: Doporučujeme každému prodávajícímu, aby po uzavření prodeje vozidla aktivně sledoval stav převodu na portálu dopravy, ověřil si, že již není u vozidla veden jako vlastník nebo provozovatel, a v případě neprovedeného převodu situaci bezodkladně řešil.
11: A tím je možné předejít zároveň problémům s výzvami k úhradě pokut. V Čechách se dnes objeví silné bouřky, postupovat budou v širokém pásu od jihu přes střední až po severní Čechy. Vítr při nich může dosáhnout v nárazech rychlosti 70 až 100 km v hodině a může je doprovodit také krupobytí a přívalové srážky. Teploty ale zůstávají tropické. 10 atletů dostane od Evropské atletiky zlatou korunu a prémii 50 000 eur za excelentní výkony na šampionátu v Birminghamu. Odmění nejlepšího muže i ženu v pěti skupinách disciplín. Evropský šampionát začne po víkendu, tedy v pondělí 10. srpna. Za Česko se účastní 52 atletů. Teď ještě pohled k nám.
13: Na Karlovarsku vzniká speciální biokoridor pro Užovku Stromovou. Bude kolem historické železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic. Při pravidelném monitoringu se v lokalitě povedlo zaznamenat už 3 jedince tohoto kriticky ohroženého druhu. Výskyt Užovky Stromové je pak nejčastější kolem stráže nad Ohří.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
13: Taky dnes nás čeká většinou slunečná obloha a tropické teploty. Naměříme mezi 36 a 39 stupni. Bude hlavně jasno nebo polojasno, přechodně oblačno.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, ještě přiju taky dobrou chuť k obědu, pokud jste vyrazili na ten pozdní oběd. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Věříte na konspirační teorie? Jo? Že na každým šprochu pravdy trochu? Tak pokud ano, tak tady mám téma, který je přímo pro vás, protože jedna z nejbizarnějších konspiračních teorií nás prý čeká příští týden. Má dokonce přestat fungovat vesmír, jo? Pokud to vyjde, tak nás čeká 7 vteřin zážitek na celý život. Co by se prý mělo stát, to vám řeknu už za chvilku. Tady na Hit Radio, tak buďte s náma.
2: Hit Radio

R-City na Hit Radio ve čtvrt na dvě odpoledne, skoro 13 hodin 13 minut. Příští týden můžete zažít něco, na co do smrti nezapomenete. Jo? Můžete se vznášet ve vzduchu. Zažít úplný stav bez tíže. Prý totiž na 7 vteřin přestane fungovat vesmír a vypne se zemská gravitace. Já vím, zní to naprosto šíleně, taky to je šílený, ale momentálně je tohle jedna z nejsdílenějších konspiračních teorií na celém světě. Má to být ve středu ve 14 hodin a 15 minut, přesně. Já jsem koukal dokonce na facebookové skupiny, kde jsou desetitisíce lidí, co tomu věří a připravují se na to, jak budou vyhazovat různé věci do vzduchu, talíře, jo, mobilní telefony a tak, a fotit, jak levitují ve vzduchu. Asi velký horkouš, opravdu. Tak co, věříte tomu? Asi ne. Chápu. Já jsem se tady ptal i kolegů v rádiu, jsou na tom úplně stejně. Jenom jedna naše kolegyňka, ta vyběhla z kanclu a říká, cože, nebude fungovat gravitace, juhu, vrátí se mi moje prsa z roku 2015. Ano, v tomhle případě je pravda, že by to nebylo špatný, kdyby nakonec nějaká ta konspirační teorie vyšla. Tak, holky, držím palce, alespoň tady té mé kolegyni.

0: Kygo a Parson James na Hit Radio ve 13 hodin 24 minut. Dneska máme úterý, to znamená, že už jenom 3 dny nás dělí do pátku, kdy v pátek mezi 12 a 15 opět budeme hrát dokonalou desítku Hit Radia. Což znamená, že dostanete ode mě 10 otázek a můžete si vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. Takže pokud míříte někam na dovolenou, anebo jenom prostě už jste se z dovolený vrátili a každý den jezdíte autem do práce, tak tyhle prázdniny už můžete jezdit zadarmo. Jo, schválně. Plná nádrž, teď, cca, kolik to může být, tak 2000 korun, něco málo přes 2000, tak to vychází na 4 až 5 plných nádrží. Za jak dlouhou dobu to projedete? Znám lidi, kteří by to měli i na půl roku. Tak pokud mezi ně patříte, tak ano, v pátek si můžete vyhrát benzín nebo naftu na půl roku zdarma. Tady u mě mezi 12 a 15. Jak na to? Stačí poslouchat Hit Radio? Jakmile zazní signál, tak vemte telefon, vytožte 800 937 937, dovolejte se jako třetí do studia, no a pak už jenom budete odpovídat na moje jednoduché, lehce zákeřné otázky. Za každou správnou odpověď ode mě dostanete 1000 korun na tank kartu Easy od Orlenu, se kterou potom můžete úplně v klidu tankovat. To je celý. Takhle jednoduchý to je. No a pokud se na vás štěstí neusměje a máte tank kartu Easy, tak můžete po celé prázdniny až do 31. srpna od pondělí do neděle v klidu tankovat na Orlenu se slevou, protože tam mají teď epické slevy. Korunu na litr u efekty 2 koruny na vervu. A pokud nemáte tank kartu Easy, tak stačí, když s apkou budete tankovat v pondělí, protože tam díky apce v pondělí máte ty samé epické slevy. Tak držím palce. No a v pátek se na vás těším tady ve vysílání Hit Radia v dokonalé desítce.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax sezóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Radio.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Alex Ztracený, horká novinka, Obuj si mé boty. 13 hodin 37 minut posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Plnář. No a protože je úterý, teď hrál Marek Ztracený, tak koukáme do kalendáře. Už za 3 dny nás čeká největší český koncert v celé naší historii. Marek Ztracený na Letenský pláni. Odhaduje se tam 70 tisíc lidí. Jestli to tak doopravdy bude, tak normálně Mára na Letenský pláni založí 12. nejlidnatější město v Česku. Před ním bude akorát Zlín, ten má necelých 75 tisíc, ale za ním bude Kladno, Havířov, Opava, Jihlava, Teplice, Karlovy Vary a tak dále a tak dále. 12. nejlidnatější město to bude. Normálně Ztracený město, Lost City, úplně to vidím. Bude masakr. 70 tisíc lidí. Počasí, zaťukám, tady, aby to bylo řádně slyšet, na něco tupího, to je na mě, a pak ještě na něco, co nehoří, to jsou taky zuby. Taky na mě, tak. Snad to má vyjít. Dorazíte? My ano, těšíme se na vás. Už za 3 dny na Letenský pláni se bude psát historie. Hit Radio bude u toho a vy, věřím, taky. Teď Morandy.

0: Na Hit Rádiu Beyoncé s hitem Halo, ne tedy Hello jako ahoj, ale Halo jako svatozář. No tak když už jsme u té svatozáře, tak víme všichni, že byl tady jeden takový, který uměl proměnit vodu ve víno, tak když jsme u toho, dneska je shodou okolností den bílého vína. Kdybyste jenom chtěli něco oslavovat, tak tady máte ode mě nějaký důvod. Jenom pozor, opatrně samozřejmě tady v tom čileném vedru. Možná, že už je takový horko, ne, že Češi nenosí ponožky v sandálech, ale je takový horko, že i na Moravě by možná byl schudný nějaký vinný stříček. Že by aspoň trošku vody do toho vína dali. Ale to už nechám samozřejmě na vás. Na Hit Rádiu Nickelback, Gotta Be Somebody, anebo taky Leon Rimes a Divoký kočky, když se bavíme o tom víně. Tak tohle je fantastický film, pokud byste nevěděli, na co koukat při teplých letních večerech. Divoký kočky doporučuju. Nádherný film, výborný, z prostředí baru, tak jestli máte děti, alespoň tohle je cesta, jakým způsobem se vydat za nočním životem. Za chvíli tedy Leon Rimes na Hit Rádiu.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
4: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
5: Tohle je boží.
4: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
5: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
4: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Benson Boone na Hit Radio ve 13 hodin a 58 minut. Za chviličku Činasky, taky David Guetta, no a samozřejmě Lucie a nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení na vás teď čeká na Tachovsku ve Stříbře. Cvičení složek IZS uzavřelo Revoluční ulici a taky ulici U Kaple. Jezdí se dočasně okolními ulicemi. Další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: I'm Ariana Grande.
11: It's Hozier.
12: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
13: On air.
10: Online.
13: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
14: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko zažívá další tropické dny. Města nabízí možnosti, jak se ve vysokých teplotách schladit a zároveň si užít například čas v přírodě nebo navštívit památky. Doplní ředitel Czech Tourism František Reismiller.
15: Brno zpřístupnilo klimatizovaný rytířský a sněmovní sál nové radnice, kde si mohou obyvatelé i návštěvníci občerstvit vodou. Kuriózní možnost, jak uniknout vysokým teplotám, mají lidé ve Zlínském kraji. Zimní stadiony nabízejí veřejné brusle. Na let mohou zájemci vyrazit v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína, stejně jako ve Vsetíně a od příštího víkendu pak i v Kroměříži.
14: Lidé se vrážejí schladit také do tuzemských jeskyň nebo do historických podzemí. Tady jsou nízké teploty stále bez ohledu na počasí venku. Zásilkovna zavedla novou službu ve své síti Zboxu, umožňuje vrátit zboží do internetových obchodů. Vrácenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do kterékoliv ze 6,5 tisíce Zboxů po celé republice. Zákazník zásilkovně nic neplatí, jestli bude pro něj vrácení zdarma nebo za poplatek si určuje každý e-shop sám. Raky z řek a potoků s nízkou hladinou vody bychom neměli přenášet jinam, upozorňují na to ochránci přírody. Letošní sucho a nízké stavy vody způsobují, že jsou raci v tocích viditelnější než obvykle. Proto mají lidé tendenci je přenášet do hlubších vod, což je ale pro raky nebezpečné. Nejlepší je nechat je tam, kde jsou. Teď se ještě podíváme k nám.
16: V centru Plzně končí víkendová chirurgická pohotovost, která je aktuálně na poliklinice na Denisově nábřeží. Jejich služeb mohou lidé využívat už jen během srpna. Důvodem omezení provozu je klesající zájem. Pomoc chirurgů tak budou muset pacienti během víkendu hledat ve fakultní nemocnici nebo u mulačů.
17: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
16: Na západě Čech dál budeme mít jasno nebo polojasno. Při větší oblačnosti se objeví přehánky. Teploty vystoupají nejvýš na 39 stupňů, na horách do 30.
17: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Úterní odpoledne pokračuje dál. Po obědě podáváme dezert, ten je ve vlastní šťávě. Je prostě strašný vedro, ale... Je léto, jo? Vždyť je 4. srpna. tak jako čemu se divíme, ne? Kdyby bylo 15 stupňů, tak akorát nadáváme, teď je třikrát tolik a máme být za to rádi. Na Hit Radio, tak si dáme určitě hity na osvěžení, znovu připomínáme zásadní věc, apelujeme na to, dodržujte co nejvíc pitný režim, fakt jako nebojte se, prostě podlejvejte se, minerální vody, čistá voda, to je prostě dneska extrémně důležitý. No a zároveň si připravte mobilní telefony, protože jsou 2 odpoledne, tak nás opět čeká takový náš malý diskuzní debatní kroužek. Mám tady další zásadní výzkum od vědců a chtěl bych vědět, jestli podle vás je to pravda, anebo je to bullshit. Už za chvíli na Hit Radio.

0: David Guetta na Hit Rádiu. 5 minut po 2 hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady náš oblíbený debatní kroužek. Mám tady další výzkum, který...
1: Vědci.
0: Vydali a teď jsem zvědavej, co si myslíte, jestli je to pravda nebo ne, jo? Takže...
1: Vědci.
0: Tvrdí, že 77% Čechů, tedy nás, obyvatel České republiky, nikdy nebylo na nuda pláži, ale sní o tom. Tak co? Vaše zkušenosti, jo? A váš pohled na svět a na tuhle zásadní událost. Byli jste někdy na nuda pláži? Chodíte pravidelně? Byli jste jednou a už nikdy prostě nepůjdete? A nebo jste nikdy nebyli, ale říkáte si, jednou ten pocit volnosti bych chtěl nebo chtěla zažít? 777-937-777 je číslo na WhatsApp, jsem ke mně do Hitrádia a zajímá mě, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo je to bullshit. Dejte vědět. Dáme dva hity a jdeme na vaše názory.

0: stejně jako já a Činasky na Hitrádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A vlastně jsme na tom všichni úplně stejně, jo? Prostě když si sundáme v oblečení, tak furt je to všechno stejný ve výsledku, jo? A o tom si dneska povídáme, protože...
1: Vědci
0: tvrdí, že 77% lidí v České republice nikdy nebylo na nuda pláži, ale přitom o tom tajně sní. A tak se vás ptám, co si o tom myslíte? 777-937-777. Žanda píše, ahoj Jirko, já na nuda pláži nikdy nebyla, já se stydím svléknout i před doktorem, natož před několika desítkami cizích lidí. Nahota mi cizí není, ale je to pro mne natolik intimní, že ve veřejném prostoru bych se prostě nesflékla. No a sníš o tom, nebo ne? Ještě klidně napiš. Další zpráva. Kdo neskusil koupání a opalování na Adama, o hodně přichází. Je to prostě svoboda těla a mysli a pro mě top nuda pláž na Slovensku. A to konkrétně Kralovanské jezero. Zdraví Dave Vendrině. Dave, díky moc. Co hlasovky? Něco tady máme. Tak se pustíme.
2: My jsme pár let zpátky byli u Opatovic nad Labem na koupáku a tam jediné místo, kde je kiosek, tak je na nuda pláži, ale nepřišlo mě to zase tak nějak divný, když jde člověk v plavkách a kolem sebe de facto samej pindjour. Ale tak proč ne? Zajít si volnost, aspoň se člověk opálí. Čau, Dominik.
0: Dominiko, já myslím, že tam to bylo v obráceně. Tam si všem připadal divný ty v těch plavkách teda. Ale krásný, díky za zprávu. Co další? Tak ahoj, snít o tom můžou jen lidé, kteří si myslí, že nuda pláž je plná atraktivních lidí. Ale opak je pravdou. Párkrát jsem přes ní procházel a už nikdy. Dobrá, dobře. Další hlasovka.
3: Tak já jsem na nuda pláži nikdy nebyl. A ani o tom nesním, ani jsem o tom nesnil. A ani o tom asi snít nebudu. Protože podle mě by bylo dobrý, kdyby se to rozdělilo podle věku.
0: Cože, co, co, co?
3: Věku.
0: Jo, věku.
3: Třeba 20 až 30, 30 až 40, 40 až 50 a 50 a vejš. Protože nejsem úplně nejstarší a abych šel na nuda pláž a abych tam viděl něco, co jako vidět nechceš. Rozumíš? Tak to si jako na dosmrtí odníst nechci. Takže... Podle mě by to měli rozdělit podle věku, pak bych tam třeba i šel se podívat, jako jo, neříkám, ale do té doby rozhodně ne, mějte se hezky, ahoj.
0: Díky, skvělej názor. Podle věku chápu, horší by to bylo podle centimetrů zase, jo, tam třeba kategorie 20 až 30, to si myslím, že se ani moc jako opalovat už nemusíš.

0: Imagine Dragons Radioactive na Hit Radio, 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak, máme tady nějaký výsledky toho průzkumu, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 77% lidí v Česku nebylo na nuda pláži, ale sní o tom. Tak ještě pár vašich zpráv. Čau, mně přijde, že nuda pláže jsou plný chlapů, kteří doufají, že tam přijde nějaká pěkná holka. Dost tu představu zkreslili starší komedie typu Prcičky a tak dále, kde to vždy bylo plné mladých holek. Stačí mi v Opatovicích procházet okolo a už vidíme všechny chlapy, jak vyhlíží, jestli tam náhodou nejdeme. Takže o tom s přítelkyní rozhodně nesníme. Díky. Když jsme u těch Opatovic, jo, tak Opatovice nad Labem píše Karel z Opatovic a píše, hele, máme volno, jenom co něco zdlábnem s Evičkou mažem na opaťák, je to tam super a perfektní lidi. Zdravím. No tak já taky zdravím. Takhle na opaťák, jo. Co máte na sobě? Další vaše zprávy. Ahoj, nikdy jsem na nuda pláži nebyla, měla jsem bývalého přítele, který chodil velmi často, občas mě lákal, abych šla s ním, ale já o tom opravdu nesním, mám pocit, že jen každý očumuje. Další zprávy. Milý Jiříko, já byla s jednou s manželem a sousedama u vody. Mě to tady zmizelo. To mě zajímá, to mě zajímá. Už to mám. Tak, u vody a museli jsme přijít přes nuda pláž a můj syn to špatně zvládl a nakonec to teda dopadlo dobře. No, tak jasně. To taky chápu. Kolik mu bylo? Ono v každém věku se to zvládá jinak. Nicméně, další zpráva. Ahoj, já o tom tajně sním. Nikdy jsem to neudělal, ale sním o tom. Chtěl bych zažít ten pocit volnosti a pocit toho, že nepřemýšlím, jak se na mě všichni ostatní dívají. Myslím si, že na nuda pláži se totiž lidi navzájem nepozorují. Možná jo, možná, že člověk prostě jako jak tam je, tak už je na to tak strašně zvyklý, že mu to vlastně jako je úplně jedno. A je tam nakonec jenom kvůli sobě. To je ale už do jiného průzkumu. Dnešní otázka zněla, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že 77% lidí v Česku nebylo na nuda pláži, ale tajně o tom sní. Rezume je takové, že podle vašich zpráv, vašich zkušeností a pohledu na věc, tak si troufnu tvrdit, že vědci mají i nemají pravdu. Že je klidně možný, že 77% lidí v Česku na nuda pláži nikdy nebylo. To číslo může být i vyšší. Ale myslím si, že bullshit je, že o tom 77% lidí v Česku tajně sní. Díky moc za to, že jste i dneska byli součástí. No a zítra je středa, takže zítra pravda nebo bullshit nebude. Zítra nás čeká ruleta dvojsmyslů. Třeba na tý nuda pláži zůstanem.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
5: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rádio, 14 hodin, 34 minuty aktuální čas, s vámi Jirka Plnář a je to tady. Na Moravě poprvé v historii naměřili 40 stupňů Celsia. Dneska ve 12 hodin, když nám začínaly srdcovky a já jsem vám poprvé dneska přál příjemný den, tak jsem říkal, že je to ten den, kdy můžou padat další tropické rekordy a že to může být s tou čtyřkou na začátku. No a je to tady. Je to tady. Na Moravě druhý den za sebou byl překonán absolutní historický teplotní rekord a poprvé se na Moravě dnes dostala teplota nad hodnotu 40 stupňů Celsia. Konkrétně to bylo ve Strážnici 40,3 stupně. Takže Strážnice, rest in peace, RIP, odpočívejte v pokoji, to by to strašný. Zítra bude líp. Jo, tak snad vás osvěží dneska od 15 hodin také humor naší odpolední show. Teď David Koller.

Leony s hitem Don't Worry, tedy žádný starosti. Záměrně jsem hrál tenhle hit, protože pokud máte pocit, že to vedro už nejde vydržet, tak buďte v klidu, nebojte se, přežijete to, bude líp. Čeká nás nějaké ochlazení a budeme ještě s láskou možná vzpomínat na tahle vedra, protože blíží se i nějaké jako šílený bouřky a tak podobně. Samozřejmě bouřky z vedra a i studená fronta. Takže já vím, že teď to zní zvláštně, hrozně, divně, ale jak říkám, buďme za tohle počasí vlastně dneska tak trošku rádi. Ona si ta příroda s tím samozřejmě poradí sama. Jenom pozor na jakýkoliv otevřený oheň. Pokud půjdete se schladit někam do lesa na procházku, tak jsou zakázané dokonce nejenom rozdělávání ohňů, ale nesmí se ani kouřit v lesích a tak podobně, takže opravdu bacha na to. Bacha na to. A já vám přeju krásný zbytek dnešního dne. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Belnář, zítra zase s vámi budu od 12 hodin tady na Hit Rádiu, ve 12 srdcovky, ve 13 spousta hitů a ve 14 hodin vás čeká středeční ruleta dvojsmyslu. Tak se smějte, přežijte to a za chvíli do 15. hodiny ještě například tahle diskotéková verze Hit in my head. A hned po ní ještě Five a Queenie, pak zprávy a pak si to tady převezme od

0: CZ.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
1: Nádherný odpoledne, 15. hodina se přiblížila, zdraví vás, divoký západ, to už se na vás těšíme.
2: Nás lidi milujou, jakmile totiž my přicházíme do práce, tak většina lidí na západě Čech z práce odchází.
1: Nebojte, ale my se postaráme o to, aby ta poslední hodina ve vaší práci stála za to, pochopitelně s náma. V 15 hodin buďte u toho, divoký západ se na vás těší.
3: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si teď velký pozor v Plzni na Borech. Nehoda se stala v Univerzitní ulici u křižovatky s Morzeovou, kde se srazila dvě osobní vozidla. No a bourá se taky v Plzni na Slovanech. Tam se srazilo osobní a nákladní auto v ulici Antonína Hájka. Nehodu šetří policie a silnice je tam teď průjezdná jen jedním pruhem. Vaše další aktuální dopravní info pište k nám na WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: 15 hodin. Jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Právě v těchto chvílích u nás začíná platit výstraha před extrémně silnými bouřkami. Hrozí až do 20 hodin prakticky na celém území Plzeňského kraje. Doprovodit je mohou přívalové srážky, krupobytí a také vítr o rychlosti až 100 km v hodině. Teploty ale dál zůstanou tropické, až kolem 39 stupňů Celsia. A právě vysoké teploty omezily program v zoologické zahradě v Plzni. Zrušily se dnešní i zítřejší sokolnické ukázky. Nicméně otevřeno má zoo v běžném letním režimu, tedy od 8 do 19 hodin. Dneškem končí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových, obecních a senátních voleb. Strany, hnutí, jejich koalice nebo nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději za hodinu, pokud tedy chtějí o místa na radnicích nebo v horní komoře parlamentu letos usilovat. Bez zraněného trenéra Josefa Jandače zahájili závěrečnou část přípravy na extraligu hokejisté Plzně. Bývalý reprezentační kouč zatím sleduje trénink jen z tribuny. Na led ho nepustila achilovka. První přípravné utkání Plzeň odehraje 20. srpna, kdy se v Klatovech utká s Karlovými Vary.
1: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz.
0: Taky zítra u nás bude horko a slunečno. Předpověď pro západ Čech slibuje polojasno nebo taky oblačno. Odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 33 a 37 stupni. Teď už se ke mně přidává i David Brabec.
1: Hit Radio FM Plus.
9: Krásný odpoledne, chviličku po 15. hodině ladíte Hit Radio FM Plus, a to od Aše až po Prahu, dokonce i v Komárově je s váma divoký západ a my dneska uvádíme Perzeidy a zatmění slunce, návrat Jardy Jágra na led a k tomu vám dáme taky šanci vyhrát si lístky na Chodrock Fest. Tam prostě chcete být. Krásný odpoledne teď s Bárou Polákovou.

Západ Hitrádia FM+, tohle byly U2 a One. Jak zvládáte ty vedra? Jste v práci nebo někde na zahradě? Máte volno, anebo ještě musíte hákovat a jste celý spocený? Hele, myslím si, že vždycky nejvíc potěší, když je na tom někdo ještě hůř. A tak by vás možná mohlo trošku nakopnout to, že na Moravě dneska naměřili poprvé v historii měření v celé České republice 40 stupňů Celsia. Na Moravě padla poprvé 40. Takhle, oni jako nejsou z toho až úplně zase tak žhaví, protože přece jenom mají kam se tam schovat, že jo? A to my na západě Čech máme vlastně taky. Taylor Swift a za chvilku třeba Daddy Yankee. Posloucháte Hit Radio FM+, ať

0: Tak vám normálně nevím, jestli by Daddy Yankee se Snow neměli tenhle hit přejmenovat. Posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+, tohle je Con Calma, ale v tomhle vedru by se to mělo jmenovat Con Klima. Za chvilku Blink 182 a taky jedna vidina, se kterou se prostě ty tropické teploty dají přežít. V noci totiž můžeme pozorovat Perzeidy, letos k ním ale přibyde navíc ještě něco absolutně speciálního. Víc vám řeknu asi tak za 10 minut.
1: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
2: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
3: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
2: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
3: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
4: Těšíme se na tebe.
3: Farma Park u Toma CZ.
2: U Toma, tam to všechno začíná.
5: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
6: Tohle je boží.
5: A taky si tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
5: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
1: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Pěkný a co nejmínu pocený odpoledne. Lady Gaga, Bruno Mars, tady je Divoký západ, Hit Radio FM+. A teďka, aspoň jestli máte po ruce diář, zapište si tam datum 12. srpna. 12. srpna je většinou datum, kolem kterého vrcholí Roy Perzeit. To asi všichni dobře víte, ale letos se k tomu nebeskému divadlu přidá ještě jeden speciální efektík. Ten samý den, 12. srpna letošního roku, bude krom Perzeit ještě na nebi vidět zatmění slunce. Mělo by to být zhruba z 87% a mělo by to proběhnout kolem 19. hodiny a 20. minuty. To by to mělo celý začínat. Vrchol by měl být ve 20 hodin a 12 minut. Já vím, tyhle ty věci si teďka nebudete pamatovat, ale důležitý je si zapsat jenom ten datum. 12.8. Perzeidy, zatmění slunce. Už teď vám doporučuju sehnat si nějaký pořádný brejle a nebo dědovi na chalupě lohnout takovýto svářecký sklíčko. Přesto se na zatmění kouká úplně nejlíp.

0: Tady je Divoký západ, Hit Radio FM+, krásný odpoledne, my se teďka ještě vrátíme za Mezinárodním filmovým festivalem do Karlových Varů. Právě teďka jsme se dozvěděli o jednom velkém průšvihu, který se tam stal. Představte si, jedna restaurace přímo během festivalu v Karlových Varech vysypala popel z grilu přímo do říčky Teplé. Jo? Ta protéká samozřejmě chráněným lázeňským území a teďka to celý musí řešit vodohospodáři jako znečištění vodního toku. Jako chápete to, koho by tohleto sakra napadlo? A navíc jo, přece čeština, to je tak krásný jazyk, který vám přímo dává návod na to, co máte udělat s popelem. Popel, popelnice. Popel, popelnice. I když samozřejmě učit někoho v Karlových Varech česky, to je...
1: Domov je místo, kde se cítíte bezpečně a kam se rádi vracíte.
2: Nové rodinné bydlení u Daliborky v Nepomuku vám přesně tohle nabízí. Vysoký standard bydlení, bezpečí malého města pro děti, klid uprostřed přírody pro vás.
1: Školy, lékaři, obchody, vše na blízku.
2: Jen 30 minut od Plzně.
1: U Daliborky. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete.
2: U Daliborky Nepomuk.cz.
3: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
6: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: muziku a Buddy Rocker, stvrdí náš playlist. Posloucháte Divoký západ. Za chviličku nejnovější zprávy, teď jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktualitu v dopravě nám teď hlásí Tomáš.
2: Ahoj, zdraví vás Tomáš. Právě teď ulice Dalovická Bohatická v Karlových Varech. V objízdném směru na ostrov Borcovi Pradl

0: přední čep a má tam přední kola rozklížený od sebe, čeká na odtahovku, takže blokuje celý pravý pruh směrem na ostrov. Ucpaný je to v obou pruzích, jak na Prahu, tak na ostrov, takže pokud možno, úplně se tomu vyhněte.
1: Tome, díky moc za informaci. A já ještě přidám aktualitu z Rokycanska, kde se nehoda stala v obci Hůrky u obecního úřadu. Srazilo se tam osobní auto s autobusem, tak tam projíždějte s opatrností. No a vaše další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
7: A je to tady zase Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.
8: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
9: Baru, ty jsi hlavička.
8: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: Máme 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a s nimi Bára Purkartová. Z Bruselu už do Plzně doputoval certifikát dokládající, že se západočeská metropole uchází o titul Evropské hlavní město dobrovolnictví 2028. Součástí přihlášky, kterou město zpracovalo, je i strategie pro budoucí růst dobrovolnictví a doprovodné video. Oznámení o udělení titulu se uskuteční v prosinci. Do Ostrova se opět vrátila soška anděla, která byla součástí oltáře v klášterním kostele. Anděl s ulomeným křídlem byl podle některých inspirací písničkáře Karla Kryla k napsání známé písně Anděl. Oficiální návrat do kostela se odehraje 21. srpna, symbolicky v den výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Převod vozidla na nového majitele bude jednodušší, můžete ho totiž provést online. Kupující pak celý proces dokončí na úřadě za vás. Veškeré kroky můžete sledovat na portálu dopravy, jak říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
12: Doporučujeme každému prodávajícímu, aby po uzavření prodeje vozidla aktivně sledoval stav převodu na portálu dopravy, ověřil si, že již není u vozidla veden jako vlastník nebo provozovatel a v případě neprovedeného převodu situaci bezodkladně řešil.
1: Vyhnete se tak problémům s výzvami k úhradě pokut za přestupky anebo parkování. Český hokejový nároďák do 18 let dnes čeká druhé utkání skupiny na turnaji Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu. Na úvod naši padli se Spojenými státy 4-6. Dnes je čeká Německo. Úvodní vůli padne v 9 večer našeho času.
13: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Podle předpovědi by u nás zítra mělo být hlavně polojasno nebo oblačno s teplotami mezi 33 a 37 stupni Celsia. Během odpoledne a k večeru se můžou objevit přehánky. Teď už opět pokračuje úterní divoký západ.
11: Hit Radio FM+.
14: Zlepši si náladu.

0: posledního tónu. Adele, Someone Like You, tady je Divoký západ, Hit Rádia FM+, my teďka drobet přitopíme pod kotlem, ano, a trošičku to tady zhrubne, protože my vyrazíme na Hot Rock Fest, to je festival, kam chce jít určitě celý západ Čech, aspoň tak, která jako usuzuju podle toho, co se tady děje s naším telefonem, jo, číslo k nám do studia, to možná víte, 720 870 237. Prakticky od toho momentu, kdy jsem přišel před 15. hodinou, tak ten telefon jenom zvoní. Já jsem ho před chviličkou musel zablokovat, aby to bylo opravdu nestranný. Takže ještě jednou 720 870 237. Nabízím dvě vstupenky na Hot Rock Fest. A ten telefon odblokovávám... Ještě ne. Teď! Teď jsem ho akorát... Ne, tak ještě ne. Dobrý. Hele, už tam někoho máme. Já to zkusím vzít. A dostat sem do pultu. Halo, halo, Hit Radio FM+. Halo, máme tam Libora? Slyšíme se? Prosím tě, já to...
1: Ahoj, tady Libor.
0: Tak, teď už se konečně slyšíme. Takže ty jsi tam dovolal a chtěl bys jít na Hot Rock Fest, viď?
1: Ano, ano.
0: A víš, co tě tam čeká?
1: No kapely.
0: Prosím tě, je to hlavně jako festival, na kterým se nesmí mluvit prostě.
1: Ano, ano.
0: Bude tam vystupovat Maruška Rotrová. Žádný zprost... To si jako nemůžeme dovolit tam poslat nějakého zprostějáka. Znáš nějaký zprostý slova?
1: Budu hodný, já spíště nebudu hodný.
0: Že ti člověče nevěřím, nic nevadí. Já si to tam překontroluju, protože my tam vyrazíme s celým týmem. V sobotu uzavíráme celý program na Hot Rock Festu v rámci Afterparty Hit Rádia FM+. A na tý se určitě uvidíme. Vydrž tam na drátě a zítra, takhle po 16. hodině, další šance a další lístky na Hot Rock.

0: volantem, když člověk jede z práce domů, všechny hity z něj mnohem líp. Kamrát a za chvilku třeba Nicky Jam a Enrique Iglesias. Teď se s Bárou podíváme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začínáme na Tachovsku ve Stříbře. Na mostě v Plzeňské ulici došlo k nehodě dvou osobních vozidel. Počítejte tam s omezením a kratším zdržením. Pozor si dávejte taky na Plzeňskou mezi Heřmanovou Hutí a Mířany. U odbočky na Blatnici bouralo osobní auto s motorkou. Na místě teď zasahuje policie. A končíme na dálnici D5 km 73,5 směrem od Rozvadova na Prahu. Ukrajinice zastavilo auto s defektem. Pokud máte další aktuální info k provozu u nás na západě Čech, dejte vědět i nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
4: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
5: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen

královna českého popu Eva Farná, posloucháte Divoký západ Hitrádia FM+. A teďka něco, o čem se píše prakticky ve všech médiích. Záchranář z Krkonoších objevil a zachránil muže, který ale nemá doklady a také nemluví. Velmi, velmi zvláštní věc. Dokonce potom, co ho zachránil, tak musel zavolat policii, aby ho nějakým způsobem jako stotožnili a tak, což se úplně nepovedlo, takže teďka se hledá někdo, kdo by pána znal. Já si osobně myslím, že to je určitě nějaký otec, který na víkend dostal na hlídání děti a doteďka se z toho ještě nespamatoval. S váma Divoký západ, užívejte odpoledne, tohle jsou Chainsmokers a Coldplay.

0: Hit Radio FM Plus, Divoký západ, krásný odpoledne. Za chvilku vám pustím něco skvělého za volant. Teda, pokud zrovna nestojíte v nějaký koloně, ale Dasha a Austin, to je skvělá pecka, když vám ta cesta před sebou tak jako hezky utíká. Ideální na nějakou pěknou okresku se zatáčkama. Moc se ale nerozvášněte, protože tenhle ten týden probíhá velká dopravně bezpečnostní akce. Policajti provětrávají radary na silnicích, v ulicích, nejenom do západu Čech, ale vlastně po celé Evropě. Je to fakt jako velká obří akce, která je zaměřena především na rychlost a také na užívání omamných a psychotropních látek. Takže bacha na policajty, kdybyste je někde potkali, klidně nám dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem doktor Jiří Liška, vedoucí klinické jednotky Centra pro farmakologii a analytiku. A povídat si budeme o klinickém hodnocení léčiv. Co to přesně znamená, jak probíhá a proč z něj nemít obavy, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit Radio.
3: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
4: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
3: Klimatizace co topí?
4: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
3: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Hit Radio FM Plus.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Stále se řeší nehoda na Rokycansku. Jak od nás víte, došlo k ní v obci Hůrky u obecního úřadu, kde se srazilo osobní auto s autobusem. S opatrností tam projedete. No a zdržení hlásí taky Plzeň Bolevec. V Plaské ulici ve směru nad Třemošnou havarovalo osobní auto. Na místě je policie a doprava zpomaluje. Tak i tady opatrně. Vaše další aktuální dopravní informace pište k nám na náš WhatsApp 720 807 237.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Je 17 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Několik jednotek hasičů v těchto chvílích zasahuje u požáru skládky v Tisové na Sokolovsku. Kouř se rychle šíří. Hasiči proto doporučují, aby lidé omezili větrání a nepohybovali se poblíž. Kvůli zvýšenému provozu hasičských vozidel by si tu měli dávat pozor také řidiči. V centru Plzně končí víkendová chirurgická pohotovost, která je aktuálně na poliklinice na Denisově nábřeží. Jejich služeb mohou lidé využívat už jen během srpna. Důvodem omezení provozu je klesající zájem. Pomoc chirurgu tak budou muset pacienti během víkendu hledat ve fakultní nemocnici nebo u mulačů. Na obloze spatříme mimořádnou astronomickou situaci. Nastane výrazné zatmění slunce a následovat bude i meteorický roj Perseid. Podrobnosti má astronom Petr Horálek.
9: Slunce bude zakryto měsícem z více jak 80%, čili bude to opravdu velice výrazný zákryt. Samotné zatmění bude pokračovat ještě při západu slunce a hned v zápětí v průběhu té nadcházející noci bude vrcholit meteorický roj Perseid. Ten je zajímavý tím, že zejména v ranních hodinách, tedy až 13. srpna, by mohlo zazářit až 80 metrů za hodinu.
0: Dodám, že úkaz nastane ve středu 12. srpna. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů doma od 8 přivítají Lyon. Za francouzský celek nastupuje Pavel Schulz. Český reprezentant ale do duelu na Letné dnes kvůli zranění kolena nezasáhne.
10: Super ceny, tajné akce a bonusy jen pro členy. To je klub posluchačů Hit Rádia. Zaregistruj se a buď součástí naší party. Hitradio.cz.
0: Na západě Čech zítra budeme mít hlavně polojasno nebo oblačno. Při zvětšené oblačnosti se můžou objevit dešťové přehánky. Bude to spíš odpoledne a k večeru. Na teploměrech zítra naměříme mezi 33 a 37 stupni Celsia.
7: Hitradio FM+.
8: Zlepši si náladu.

0: Marka Ztraceného.
1: Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají 3 dny.

Už se to blíží. Marek Ztracený a Letenská pláň s náma. Tam můžete být taky. Posloucháte Hitradio FM Plus a taky Divoký západ. Teďka se ještě ale koukneme na světovou cyklistiku. Ta totiž míří k nám na západ Čech, konkrétně do Karlových Varů. Ve čtvrtek 13. srpna vrcholí u nás na západě Čech první etapa Czech Tour 2026. Ta vede z Prahy a právě podobně tady nabídne hodně dramatický hromadný sprint. Celý závod potrvá 4 dny a díky novému zařazení do kategorie UCI Pro Series přiveze ještě silnější mezinárodní konkurenci. Veškeré informace najdete na www.checktour.com.

0: Lost Frequencies, krásný odpoledne, posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+. Ještě před startem hokejové extraligy je tu jedna věc, o který se mluví každý rok. Nastoupí zase Jarda Jágr, bude hrát opět za Kladno. Vždycky byla odpověď Kladná, až doteď. Jo, měsíc a půl před startem nejvyšší hokejové ligy si začínají objevovat informace, že Jarda brusle už znovu nenazuje. Takhle, on to říkal už asi v únoru letošního roku, že prej kvůli 20 minutám stráveným na ledě za celou sezonu se mu jako nevyplatí nastupovat do ostrý přípravy, čemuž rozumím. Hele, on mu je 54, ale takhle, za takovouhle obrovskou a úspěšnou kariérou prostě nemůžete jenom jako zavřít dveře a říct zdar, já už jako nenastoupím. Doufám, že jestli Jarda Jágr opravdu v letošní sezóně skončí svoji vele úspěšnou kariéru, takže to bude na nějakým krásným rozlučkovým zápase, protože on i my bychom si to určitě zasloužili.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Hitradio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu. Hitradio.

Krásný odpoledne, pěkný úterý přeje Divoký západ, Hit Rádia FM+. V médiích se pořád mluví o tom, jak dohoda s Iránem a Spojenýma státama je na spadnutí, že už by se to v tom hormuzském průlivu mělo celý uklidnit, ale stojany u benzínových pump mluví úplně jinak. S náma, s Divokým západem, teda respektive s Hit Rádiem FM+, vám to může být ale úplně jedno, protože každý pátek až do konce prázdnin můžete v našem éteru vyhrát krásnou věc. Tank kartu Easy přednabitou na 10 000 korun. Chápete, desítka na naftu nebo na benzín? Paráda, to je s ním do konce léta zdarma, možná až do podzimu. Jestli chcete vědět, jak to celý probíhá, mrkejte k nám na web www.hitradiofmplus.cz a co si rozhodně musíte zapamatovat je, že každý pátek až do konce prázdnin vám dáme šanci vyhrát 10 000 korun na pohonné hmoty.

0: Od Čechotaše až po Prahu. Za chvilku třeba Pink a taky Ray Dalton. Teď skvělý tepy na to, co s volným časem. Kam vyrazit? Pohádkový čtvrtky v depu, už jste o tom slyšeli. Pro všechny maminky, tatínky s dětma, skvělá věc. Ve čtvrtek můžete od 16 hodin dorazit na nádvoří depa 2015. Právě tam se hrajou pohádky zdarma. Teďka ve čtvrtek to bude Pinokio od divadla Toy Machine. Jestli chcete vyrazit někam do přírody, tak doporučuji 7.8. komentovaná prohlídka vyhaslé sopky komorní hůrka na Chebsku. To je hodně zajímavý. Podrobnosti k tomu najdete na www.hitradiofmplus.cz. A poslední věcí, o který opravdu, ale fakt, musíte vědět, tak to je to, že tuhletu sobotu 8. srpna zahraje kapela Semtex v kempu Keramika na Hracholůzský přehradě. Od 19 hodin uslyšíte hity jako Včelka Mája, Plzeňská věž nebo legendární Jede, jede mašinka. Kdo by neznal Semtex, jo, tak to je country, brutal, technofolk. Kemp Keramika tuhletu sobotu 8. srpna od 19 hodin.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.
2: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
3: Klidná, krásná, dostupná. Šumava, Šumava žije CZ, web plný zážitků.
4: Šumava Card, vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.

0: Vysina.
1: Jsme největší speciálka v České republice. Máme přes 30 let zkušeností. A proto víme, co je pro vás důležité.
0: Postele Losina, tam den začíná. Postele Losina, tam i usíná.
2: Vnitřní herny, venkovní hřiště, velká zábava pro nás, slyště. Penzion Daniela Božídar, držitel zlatého certifikátu Baby Friendly. Penzion Daniela EU.
3: Hit Radio FM Plus.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: zlepší si náladu.
1: Zlepší si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda tří osobáků vás teď zdrží v Plzni Bolevci. Došlo k ní na křižovatce ulic Plaská a Nýřanská. No a opatrně taky u rybníku Bolevák v Plzni, kde je taky nehoda. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej

0: Wave.cz a v DABu.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: I'm Lenny Kravitz.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Smogová situace je vyhlášena v Ústeckém a Středočeském kraji a také v Praze. Důvodem jsou vysoké koncentrace přízemního ozonu. Platí do odvolání. Omezit bychom měli pobyt venku, zejména v odpoledních hodinách, a zdržet se zvýšené fyzické zátěže. V Česku platí také výstraha před extrémně vysokými teplotami, bouřkami a vznikem požárů. Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu. Na místo letí vrtulník Black Hawk s bambivakem, který předtím pomáhal s požárem na Šumavě. Záchranná služba na místě nezasahuje, nikdo není zraněný. Obce dostanou peníze na údržbu malých vodních nádrží. Ministerstvo zemědělství na to vyčlenilo 300 milionů korun. Za dotace obce postaví nebo opraví hráze, břehy, výpustné objekty nebo odstraní usazeniny. Žádosti bude možné podávat od 7. září do 7. října. V katedrále svatého Patrika v Dublinu proběhl pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda. Na smutečním obřadu vystoupili jeho hudební kolegové z kapely The Frames. Společně s Markétou Irglovou zaspíval Eddie Vedder, frontman kapely Pearl Jam. Rozloučit se přišli také Bono a The Edge z U2. Živý přenos na internetu sledovalo více než 40 tisíc diváků.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
1: Oblačno, místy polojasno, zpočátku noci ještě v Čechách, doznívání přeháněk a bouřek. K ránu se na západě a severozápadě opět pak objeví. Noční teploty 24 až 19 stupňů, zítra pak polojasno, postupně zataženo. Přeháňky nebo bouřky ojediněle silné a nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku opět až 40.
10: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě taky to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste se ještě nerozpustili a že na to máte sílu a energii, co? Shania Twain, Kaching, právě teď.

Prince Ital Joe a Marky Mark v éteru Hitrádia. Hezký večer. A už by to asi s těmi rekordy stačilo, co? No já myslím, že určitě minimálně s těmi teplotními by to asi už mohlo takhle stát dobrý, dali jsme si nějaký rekordy letos. Pojďme se vrátit k normálním teplotám, co? Takový 25 až 28, co? Pohodička, léto, ne? Zdravíme na Moravu i do Plzně, respektive k Plzni, kde dnes opravdu padaly opět rekordy přes 40 stupňů. Jste opálený? Já doufám, že ne, že jste zůstali někde, kde se dá normálně fungovat. Obecně všichni se asi cítíme trošku přehřátí, trošku ty hlavy moc nefungují, tak se nepřepínejte, jo? Nic nevymýšlejte, nic pravděpodobně tak moc nespěchá. Naopak, pojďme společně trošku zvolnit, jo? Kor takhle na večer, třeba ty teploty spadnou aspoň na těch 20 tým právě teď.

0: prostě doják. No, kdy jste naposledy viděli Titanic? Celine Dion, My Heart Will Go On. Neskutečný hlas tady v éteru Hit Rádia. Krásný večer, co? Tohle vás možná malinko schladilo, představte si tu ledovou vodu tam tehdy, jo? Tak je vám zima? Nechali byste tam Lea tak jen tak v té vodě? Ne, co? Jo, Leo je rok od roku hezčí, je to prostě tak. No nic, dámy a pánové, my už samozřejmě dávno víme, už proběhl experiment, že na ty dveře by se vešly oba, zvládli by to, jo, takže Rose prostě nechtěla Lea zachránit, to je jedno, to už je daný. Klidně si to puste znova, můžete se tady v ten moment oprávněně rozčílit, protože oni by to zvládli společně. Jo, ale to nevadí, nebyla by to samozřejmě taková tragédie potom. Další hity nás samozřejmě čekají, budeme se dál nořit do 80., 90. a taky milénia. No a bude třeba tahle legenda. Ano, Bonnie Tyler, k tomu OMD, nebo seš už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Děčíně za 3 255 735 korun, pozemek k bydlení ve Smržovce u Jablonce nad Nisou za 2 990 000, byt 2+1 v Děčíně za 3 149 685 korun, rodinný dům ve Ctětíně u Chrudimi za 999 000 a byt 3+1 v Jakartovicích u Opavy za 4 460 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Gambare a Seš v éteru Hit Rádia, hezký večer. Ale to je mi náhoda, jo? To si představte, dneska je den bílého vína. Ne. No já jsem si to nevymyslela, prosím vás, to tak prostě je, jo. My ty pravidla neurčujeme, my s nimi maximálně můžeme leholince řídit, jo. A bílé víno, tak to se ideálně podává hodně chlazené, což nám v tomhle počasí určitě pomůže. Ne, že bychom měli pít alkohol, to bychom asi neměli, ale víte, jak to je, jo. Taková troška na uklidnění nervů, jo, třeba. Protože pojďme si říct, že vědci tvrdí, že je zdravé na srdce bílé víno, jo. No a já si myslím, že je zdravé i pro třeba vaše okolí ve chvíli, kdy jste v nervech, jo, protože když si trošku dáte, tak jim třeba nebudete chtít tolik ublížit. No, tak to můžete dneska oslavit, rozhodně vás nenutím, vím, že je teprve úterý, ale kdybyste chtěli, argument máte. A ten nejlepší soundtrack k tomu máte taky. Za chvilku Joy and Jet a teď jsou tu Erasure, Blue Savannah.

0: Kdo by nemiloval rock and roll a zvlášť v podání Joan Jett? Posloucháte Hit Radio, 6:45, přeju krásný večer. Řekla bych, teploty jdou dolů, ale pojďme si říct, že to není tak úplně pravda, takže můžeme si to minimálně velmi intenzivně přát. Pojďme si to všichni chvilku přát. Třeba to vyjde. Budeme doufat, co je jistota. To jsou další hity. Za chvilku třeba Košín, taky Zoo, už se blíží čas sluhů. A taky tahle pecka. Would I Lie to You a Charles a Eddie už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem doktor Jiří Liška, vedoucí klinické jednotky Centra pro farmakologii a analytiku. A povídat si budeme o klinickém hodnocení léčiv. Co to přesně znamená, jak probíhá a proč z něj nemít obavy, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit Radio.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
1: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
4: Krásný večer, minuta po 19. hodině, doufám, že zvládáte. Ano, je teprve úterý, ale ty nejlepší hity, ty máme. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a právě teď, jeden naprosto legendární hlas. Tohle je Janet Jackson a Together Again.

Bon Jovi a Runaway v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Tak když se řekne vzít to hopem, jo, tak tady máme asi, dalo by se říct, úplnou definici toho. Jeden německý pár totiž teďkon to vzal opravdu hopem a stihli, prosím vás, svatbu i narození dítěte, a to během 90 minut. To je docela rekord, jo, když si vezmete, jak člověk se stresuje, že jo, svatba dlouhá, někdy až 3 dny to trvá, že jo, neskutečný, no tak tady ne, prosím vás. Oni teda měli termín svatby 3 týdny před termínem porodu. Málo. Málo. Ano, je to tak, protože už během příprav na svatbu, tak nevěsta začala cítit, že se něco asi děje. No, kontrakce během obřadu už byly natolik silné, že jim oddávající dala zkrácený obřad a jeli rovnou do nemocnice. Gratulujem, samozřejmě, všechno dopadlo dobře, což je super. Ale vidíte, jo, člověk to furt oddaluje a pak se to tady stihne za hodinku a půl, máte vystaráno. Nádhera. Teď ale zpomalíme. A to společně s Whitney Houston.

0: Tohle jsou Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love na Hit Radio. Krásný úterní večer, máme 7:45, doufám, že si užíváte hezký úterý, pokud to jde, ale jo, už to není pondělí, tak by to mělo být dobrý, jo. Navíc 4. srpna, všimáte si, jak to utíká, jo, už jenom opravdu chvilinka, jde se zpátky do školy, taky už nebude takový vedro, doufejme, jo. No, září za rohem, doufám, že už jste začali schánět školní pomůcky, já už je potkávám úplně všude třeba, jo, bude to potřeba, takový ty věci, co vaše dítě buď i hned ztratí, anebo vůbec nikdy nepoužije. Já doufám, že vy si ale velmi, velmi užijete další hity. Čeká nás totiž Samantha Fox, Tom Petty nebo A-Teens.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
6: Tuto topí?
7: Kde?
6: Žádný

Martins, Gimme, Gimme, Gimme, posloucháte Hit Radio. No a pozor, 12. srpna, přesně ve 14.15, něčeho se chyťte, ne teď, až toho 12. srpna, jo. Protože, já nevím, jak moc věříte konspiračním teoriím, ale tahle je výborná, jo. Tahle, prosím vás, teorie tvrdí, že má právě 12. srpna ve 14.15 na 7 vteřin, 7 dlouhých vteřin, přestat fungovat gravitace. No a lidi se na to těšejí, jo, jak je to povznese, budou vyhazovat věci do vzduchu, točit si to. Takhle, blbý je, že to celý stojí na vymyšleném vyjádření z NASA. Jo, nikdy to nezaznělo doopravdy. Ale je skvělý, kolik lidí vlastně uvěřilo tomu, že se fyzikální zákony dají prostě vypnout. Jo, jakože, hele, co by ne, dneska je doba taková specifická. Dokonce jsou na Facebooku skupiny, respektive události na tohleto, a je tam přes 50 tisíc potvrzených účastníků. Já se strašně těším na ten moment, kdy prostě bude 14-16 a ty lidi budou tak sbírat ty střepy z té podlahy z těch věcí, co rozházeli do vzduchu. No nic, hele, uvidíme. 12. srpna, datum máme, jo? Necháme se překvapit. Nějaký jistoty přeci jenom ale máme. Teď gravitace určitě funguje a právě teď taky startují Elan a Láska moja.

0: Cliff Richard a jeho Dreamin. Posloucháte Hit Radio 7:45. Přeju hezký večer, doufám, že oceníte, když vám řeknu, kolik je hodin, abyste ušetřili ten čas zadívání na hodiny. Jo, i vám můžu říct, jaký je počasí. Dobře, v každé části republiky úplně jiný. A ano, doufáme, že zítra přijde ten déšť, který nám slibují. Uvidíme, třeba dneska tady v Praze vůbec pršet nemělo a najednou z ničeho nic začalo pršet. Pršelo teda asi tak, jako když, já nevím, k čemu to přirovnat, jako když na někoho cáknete. Jo, tak nějak pršelo, takže žádná velká sláva, uvidíme, třeba to zítra konečně dorazí, snad to nedorazí třeba v pátek, že jo, Marka Ztraceného čeká ta velká letná, no, uvidíme, budeme doufat, že to už bude příjemně, krásně a tak akorát, uvidíme, tak akorát, fantastický, to bude za chvilku tady. K vašemu lepšímu večeru, totiž Travis, Korona nebo Michael Jackson, tak nikam nechoďte.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Osmá hodina je tu, přeju všem krásný večer, dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a teď Technotronic a Get Up, jdeme na to.

0: Yes, Under the Boardwalk. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No a jaký máte rodinný vztahy? Co takhle, pokud máte ex-manžely a ex-manželky, vycházíte spolu? To není samozřejmě vždycky jednoduchý a samozřejmý, jo. Ale Eros Ramazzotti tohle umí. Prosím vás, on je na dovolený. A ne s jednou, ale rovnou se dvouma svýma ex-manželkama. No a očividně si to užívá. Jo, jako tehle, to je fantastický. Pak, že to nejde. Takhle, asi je to o něco snažší, když máte spoustu peněz, jako Eros má, že jo. Tak asi to tomu pomáhá, možná i proto s ním prostě jedou, je to v pohodě. Tak zkuste zavést taky, jestli chcete se svýma ex-partnerama vyrazit. Možná to nedoporučuju. Ne, ne, ať máte s tý dovolený, opravdu dovolenou, to jeďte možná radši sami. Reddy Kirken a černý brejle právě teď.
1: Nosím černý brejle.

Sisters dohrávají na Hit Radio. My se spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia a taky se společně snažíme nerostát. Je to tak, navzájem si pomáháme, že jo? To je důležitý. No, já tu mám tematicky jeden song, který se k tomu aktuálnímu období opravdu hodí. Vzpomeňte si na mě, až vám večer bude vedro. Ano, In the Heat of the Night, Sandra, k tomu Santana nebo Thompson Twins. Už za chvíli.

Rádio, když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Thompson Twins v Eteru Hit Rádia. Krásný večer. No pozor, jo. Řešili jsme tady před chvílí dovolenou. Tak znáte pravidlo 43 dnů? Možná ne. Možná jste to nikdy neslyšeli, tak asi vás to pobaví, jo? Protože podle vědců bychom měli mít dovolenou každých 43 dní. Já jenom to nechávám vyznít, zkuste si to představit, že byste fakt každých 43 dní si dali pohodu, jo? V opačném případě totiž údajně klesá psychická pohoda z návratu, přichází deprese, úzkost a další takovýhle skvělý věci, takže zaměstnavatelé by vlastně měli povinně nařizovat volno každých 6 týdnů, protože unavený zaměstnanec je pro firmu dražší než letenka. To je jasný, že jo? Blbý je samozřejmě, že těch 43 dnů, nevím úplně, kde na to vezmem. Nevím. Jako leda bychom začali krást a skončili bychom na velmi dlouhé dovolené v chládku. Jako v tomhle vedru by to asi bylo fajn, ale nestojí to za to. Oasis, Stop Crying Your Heart Out právě

0: Maduar v éteru Hit Radio. Krásné úterý, krásný večer všem, blíží se nám 9. hodina a to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek loučím, budu se těšit zase zítra přesně v 18.00. I zítra společně procestujeme časem za tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Ale zase až zítra. No a docela třeba tohle. Kdybyste toho slunce měli málo, Milk and Sugar, Paula Abdul nebo Tina Turner, už za chvilku. Mějte se hezky, ahoj.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Rádio FM+.

give you my heart if you tear it apart. No, I'll.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace, co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.